0: životní kvalitě.
1: Maďarský klavírista András Schiff je uznávaným interpretem po celém světě. Působí také jako dirigent, pedagog a lektor. Do svého interpretačního pojetí vnáší mistrovské a intelektuální vhledy, kterými inspiruje posluchače i kritiky. Důležitou součástí jeho interpretační kariéry jsou kompletní provedení Beethovenových sonát a děl Josefa Haydna, France Schuberta, Bély Bartóka a především Johanna Sebastiana Bacha. A právě dílo posledního jmenovaného autora, konkrétně francouzskou uvertúru pro klavír hámol, si dnes v podání Andráše Schiffa vyslechneme.

0: Na stanici D-dur dozněla francouzská uvertura pro klavír H-moll BWV 831 Johanna Sebastiana Bacha v podání Andráše Šifa.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Smetanovo kvarteto bylo české smyčcové kvarteto, které vystupovalo v letech 1945 až 1990. Během svého aktivního života tento významný soubor získal celosvětový věhlas. Nahrávky Smetanova kvarteta přinášejí jedny z prvních přesvědčivých dokladů o tom, jak kvalitní byla česká hudební interpretace. Význam smetanovců spočívá nejen v jejich umělecké práci, ale i v oblasti pedagogické, která má dodnes výsledky v podobě nových vynikajících souborů. My si dnes vyslechneme v jejich interpretaci Beethovenův smyčcový kvartet A-moll číslo 15, opus 132.

0: Dozněl smyčcový kvartet číslo 15 a mol opus 132 Ludvíka van Beethovena v podání Smetanova kvarteta.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Hudební samouk Georg Philipp Telemann byl nejproslulejším autorem své doby, a to i přesto, že se vedle něj vyjímal samotný Johann Sebastian Bach. Telemannovou inspirací pro komponování bylo do jisté míry cestování, kterému skýtalo řadu nových hudebních stylů, ovlivněné danými místy. Jeho pozdně barokní hudba z prvky rokoka je ovlivněna italským a francouzským stylem. Z Telemannovy tvorby dnes k poslechu vybíráme svitu pro tři hoboje, smyčcové nástroje a basso continuo D-dur. Hraje soubor Zefiro, který řídí Alfredo Bernardini.

Dozněla svita pro tři hoboje, smyčcové nástroje a basso continuo D dur Georga Filipa Telemana. Hrál soubor Zefiro, který řídil Alfredo Bernardini. Český skladatel, kapelník, hráč na violu a teorbu František Ignác Tůma získal hudební vzdělání od svého otce, venkovského barhaníka. Byl choralistou v minorickém kostele svatého Jakuba na Starém Městě v Praze. V roce 1729 odešel studovat do Vídně, kde později získal postavení kapelníka u českého kancléře, hraběte Františka Ferdinanda Kinského. Po jeho smrti nastoupil na místo komorního skladatele a kapelníka císařovny, vdovy Alžběty. V roce 1750 odešel do penze. My si dnes vyslechneme Tůmovu partitu C dur. Hraje Collegium Marianum, které řídí Jana Semirádová.

0: Na stanici D-dur dozněla závěrečná skladba dnešního hudebního bloku, Partita C-dur Františka Ignáce Tůmy. Hrál soubor Collegium Marianum, který řídila Jana Semerádová. Příjemné chvíle se stanicí Český rozhlas D-dur přeje a od mikrofonu se loučí Simona Kostrhůnová.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Na naší procházce partiturou jsme se řádek po řádku dostali k žestům. Z ruštiny jsem u maturity nepropadl jen zásluhou hudby milovného profesora, ale přesto vím, že žest znamená rusky plech. Na rozdíl od takzvaných dřevěných nástrojů se ty žestové z plechu skutečně vyrábějí. To však není jejich nejdůležitější vlastností. Jejich hlavní společný znak je to, že se v nich zvuk vyrábí pomocí nátrubku, do něhož hráč prská. Pane doktore, nedalo by se to říct nějak odborněji?
1: Pochopitelně ano. Vlastně tyto nástroje, ta skupina se vůbec jmenuje odborně jako nástroje nátrubné, protože nátrubek je určitá takový malý kotlíček, který se zastrkává do té užší části nástroje. Na to přitiskne hráč rty a jejich chvěním vlastně vzniká ten tón.
0: Čili to nejdůležitější vlastně není součástí toho nástroje.
1: Ano, to jsou ty rty toho hráče.
0: To je k nevíře, co se těmi rty všechno dá dělat.

0: Na začátku jsem řekl, že se žestě vyrábějí z kovu. Teď si ale uvědomuji, že nástroj, kterému se dnes věnujeme, se jmenuje lesní roh. A rohy přece vyrůstají na hlavách kraviček, kos a jiné havěti a jsou tudíž kostěné.
1: Ano, a dokonce máme zachované takové rohy i z doby kamenné. Tam ovšem ještě nebyly nátrubky. Právě tam ty rty se přikládaly přímo na otvor v nástroji. Buď uřízli špičku toho rohu, nebo udělali postranně otvor. To už trošku bylo flétnové, ale ty nátrubky vznikly teprve tehdy, když ti hráči těch nejstarších rohů měli příliš krvavé rty. Ten nátrubek vlastně umožňuje, aby si člověk příliš ty rty nezničil při tom hraní. Jinak opravdu druhá věc, která je taky důležitá, která už není vůbec v tom nástroji, ale důležitá pro hráče, to jsou zuby. Víte, potom budeme mluvit o jednom autorovi, kterému jeho pán vyhrožoval, že mu vyrazí zuby, aby už nemohl hrát na lesní roh. Zuby jsou stejně důležité jako rty.
0: Jak vypadá ta moderní historie lesního rohu?
1: Lesní roh měl mnoho a mnoho různých tvarů. Se z něho vyvinuli ty ostatní, potom se

0: hráli na to a náhodou na takové produkci byl přítomen český šlechtic hrabě Špork, strašně se mu to zalíbilo, hned koupil dva nástroje, nějaké své dva služebníky nechal na to vyučit, přišel s tím do Čech a z Čech z Prahy se vlastně potom lesní roh v této formě rozletěl do celé Evropy.
1: Je to další důkaz o potřebnosti Čechů v hudebním vývoji.
0: Nepochybně.
1: A zároveň důkaz, že služebnictvo to tehdy skutečně nemělo lehké. Brzy se našli i skuteční virtuózové, kteří se na lesní roh naučili dobrovolně a ne proto, že je k tomu donutil výstřední hrabě. K těm opravdu slavným hráčům i skladatelům patřil Jan Václav Stych Punto. Jehož lovecké rondo je dodnes oblíbeným virtuózním číslem všech odvážných hornistů.

0: Pane doktore, na dnešních lesních rozích je důmyslné strojivo. Na těch původních nic takového samozřejmě nebylo.
1: Jistě, tam mohli hrát jenom takzvané svrchní tóny, z horky, jak říkal Honza Rychlík. Přirozenou tónovou řadu, oktávu, kvintu, terci a tak dále, tak dále. Ovšem hráči nebyli spokojeni s tím, že nemohli zahrát všechno. A byl to zase Čech Josef Hampl, který si vymyslel způsob, jak tuto tónovou řadu doplnit. Bylo to vkládáním pěsti a různými jinými triky. Ovšem tyto tóny neměly tutéž barevnou kvalitu jako ty tóny přirozené, tak se hledaly jiné způsoby.
0: A to bylo to strojivo.
1: Tam právě se jaksi mechanicky vkládali vlastně do toho celkového nástroje, do té trubice se vkládali další, kratší nebo delší trubičky a tím se tón zvyšoval nebo snižoval.
0: Bude zajímavé poslechnout si ukázku, jak zní lesní roh bez použití strojiva. Překvapivě zvolíme skladbu pocházející z 20. století. Benjamin Britten napsal svou serenádu pro tenor, lesní roh a smyčce tak, aby hornista nemusel ani jednou sáhnout na klapku. Introdukce Britnovy serenády je svěřena sólové horně a prosím všimněte si, jak některé přechodové tóny znějí bez použití strojiva intonačně nejistě. Ale i to byl samozřejmě skladatelův záměr.

0: orchestrální partituře jsou nahoře zapsány party dřevěných nástrojů, pod nimi jsou žestě, pak bicí a drnkací nástroje a nakonec smyčce. V rámci každé skupiny jsou nástroje seřazeny od nejvyššího k nejnižšímu, takže dřeva začínají flétnou a končí fagotem, smyčce začínají houslemi a končí kontrabasem. Ale v hudbě platí dvojnásob rčení, že pravidla jsou tu od toho, aby se porušovala. Nejvyšší řádek žestové skupiny nepatří v partituře nejvýše posazené trubce, nýbrž právě lesnímu rohu. Pane doktore, proč? Mě osobně to plete.
1: No, důvod je především historický, ale také bych řekl akustický. Ty lesní rohy přece jenom se svým charakterem tónovým blíží víc těm dřevům, než potom těm ostrým, zvučným, břeskným trubkám a pozounům. A kromě toho, řekněme si to upřímně, je to prostředek orchestrálního zvuku a tím se dostává lesní roh také do prostředku partitury.
0: Ano, lesní roh je nástrojem středu. Nemá příliš silný zvuk a tak v běžném symfonickém orchestru sedí hornisté nejméně čtyři. Takto zní rohový kvartet v předehře k Weberovu Čarostřelci.

Bylo by ovšem od nás nespravedlivé, kdybychom tvrdili, že lesní roh umí jen střední polohu. Poslechněme si kousíček ze Zelenkova Kapriča, kde horna dosahuje neuvěřitelných výšek.

Lesní rohy mají velkou harmonickou úlohu, ale jsou schopny i obrovské zpěvnosti. Poslyšte hornovou kantilénu v pomalé větě Čajkovského páté symfonie.

0: Horna je i nástroj dramatický a hrdinský. Skladatelé jí proto často svěřují i hlavní témata svých symfonií. Pane doktore, jak to bylo s hlavním tématem první věty Dvořákovy Novosvětské? To je váš obor.
1: No, je to dost zajímavé, že Dvořák ještě v první verzi partitury tak docela těm hornám nevěřil, ač téma hrajou pá, pá, pá, pá, pá, pá, dvě horny. Původně to dal ještě hrát violončelům. A pak si to rozmyslel a violončela vyhodil a teď je tam ten krásný čistý zvuk lesních rovin.
0: Dobře udělal.

A pak jsou tu velká sola samotného lesního rohu, který se odpoutá od svých druhů ve skupině a vynikne nad celým symfonickým orchestrem. Celá jedinečným příkladem je Brahmsova první symfonie. První tři věty tohoto díla jsou jaksi tajemně utlumené, jsou plné napětí, ale zříkají se onoho typického symfonického tahu. Ještě ani začátek poslední věty nepřináší nic, co by člověka zvedalo ze židle. Ale pak najednou, jako by se otevřela obloha. Zazní nad chvějícími se smyčci úchvatné téma lesního rohu, které konečně rozjasní atmosféru a připraví půdu pro jakousi brahmsovskou ódu na radost.

0: Zastavme se u poněkud stinnější stránky lesního rohu. Zřejmě tím, že horna pochází z lesního prostředí, často ji provází obtížné ptactvo, zejména kanáři.
1: No, jistě. Lesní roh má tu zvláštnost proti jiným žestům, že má mimořádně úzkou menzuru, to znamená poměr trubice od začátku až k tomu roztrubu na konci je velmi značný, čili ta trubice je dlouhá a je obtížné všechny ty zhorky čistě vyloudit. Ale je zajímavé, že zatímco u nás těch kanárů dost lítá tu a tam. Já jsem slyšel několik amerických orchestrů a tam jsem neslyšel ani jeden, takže možná je to taky věc školení.
0: Nebo ovzduším.
1: A nebo postihu pokutami.
0: Pane doktore, až si budeme příště povídat o trubce, budeme mluvit i o tom, že žestě se dosti obtížně zvukově spojují s ostatními nástroji orchestru. Lesní rohy jsou z tohoto pohledu mnohem komunikativnější, řekl bych.
1: Ano, a taky proto jsme říkali, že jsou umístěny blízko těch nástrojů v partituře. Upřímně řečeno, Wagner vůbec dává lesní rohy ve svých rukopisných partiturách nad fagoty, mezi klarinety a fagoty.
0: To je asi logické. Čili s čím se nejlépe pojí lesní roh?
1: Právě ty dva druhy nástrojů, o kterých jsem mluvil. To je třeba začátek předehry Wagnerovy opery Tannhäuser. Tam hrají klarinety, fagoty a lesní rohy.
0: Vždycky jsem si myslel, že v nocturnu z Mendelssohnova Snu noci svatojánské hrají onu slavnou, trojhlasně vedenou melodii Tři lesní rohy. Teprve nedávno jsem se podíval do partitury a zjistil, že je to úplně jinak. První hlas přednášejí unisono dva rohy, když to druhý a třetí hrají fagoty. Je to jasný důkaz, že dobrý skladatel dokáže naše uši snadno oblafnout, ale nezlobte se proto na něj. Dělá to pro naše dobro.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Mimořádně ceněný byl Ital Antonio Vivaldi už za svého života. Jako výtečný houslista, úspěšný pedagog v benátském dívčím sirotčinci Ospedale, který díky němu také záhy proslul uměním svých schovanek, a samozřejmě jako skladatel, autor 800 děl, z nichž 500 jsou koncerty pro nejrůznější nástroje a nástrojové kombinace. Čtveroročních dob patří k nejznámějším koncertům do dneška. A my si teď poslechneme první větu prvního koncertu, tedy Jara, jehož úvodní sonet mluví o spícím pasáčkovi kos po boku se svým věrným psem. Hrají německá houslistka Anne-Sophie Mutter a trondheimští solisté.

0: Bedřich Smetana a klavírní skladba Slavnost českých rolníků z cyklu Sny hraje Tomáš Víšek.
1: Před námi symfonie Malíř Matys, vrcholné dílo německého skladatele Paula Hindemitha, stejně jako jeho následná stejnojmenná opera, které obě námětově vycházejí z života německého renesančního malíře Matthiase Grünewalda. Hindemithovi se bezprostředním vzorem pro tři věty symfonie staly desky Isenheimského oltáře, Andělský koncert, Ukládání do hrobu a Utrpení svatého Antonína. Premiéra překrásného díla se uskutečnila v roce 1934. V témže roce, kdy dirigent premiéry Furtwängler veřejně obhajoval neárijce Hindemitha a jeho hudbu proti nacistům. Přesto skladatel později emigroval. Opera Malíř Matys se u nás bohužel tak často neuvádí. Symfonie o poznání více. Tady je první věta a Andělský koncert z Isenheimského oltáře v tónech Paula Hindemitha. Berlínské filharmoniky řídí Herbert von Karajan.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Karl Philipp Emanuel Bach byl nejtalentovanější z Bachových synů. Patřil k těm, kteří se zasloužili o vznik nového hudebního stylu, klasicismu, aniž by zcela zavrhnul otcovu polyfonii. Toto je úvodní sbor z jeho Markových paší pod taktovkou Helmuta Rillinga.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Zřejmě nejslavnější skladbou Joaquina Rossiniho je předehra k opeře Wilhelm Tell. Již napsal na Schillerův námět o švýcarském vlastenci. Mimochodem je to jediná z 39 Rossiniho oper, psaná ve stylu velké francouzské opery s mohutnou výpravou, početnými sbory a balety. Však také Wilhelma Tella složil v Paříži jako svou poslední operu. Pak se jako skladatel, hvězda tehdejší Evropy, odmlčel a během následujících 38 let téměř nekomponoval. Čestná výjimka, po 12-leté pauze vzniklo jeho skvostné Stabat Mater. My ale zůstaneme u zmíněného Wilhelma Tella a oné slavné předehry, která se otevírá volně, pomalu plyne a teprve poslední asi 3 minuty po břeskné fanfáře se rozezní ten nejznámější hudební motiv nejen této, nejen Rossiniho, ale všech oper všech dob. National Philharmonic Orchestra, Ricardo Chailly.

To byla předehra k opeře Wilhelm Tell Joaquina Rossiniho. National Philharmonic Orchestra řídil Ricardo Chailly. Johann Heinrich Schmelzer, sonáta Sekonda pro pět nástrojů. Hraje muzika Antiqua Praha.

Rytmus a metrum jsou spojité nádoby. Metrum na nás působí tak, že hudbu cítíme na dvě nebo na tři. Rozlišíme tedy snadno pochod od valčíku. Metrum je v notách většinou vyjádřeno dvoudobými, třídobými a jinými takty. Rytmus jsou pak jednotlivé údery v rámci tohoto metra a zapisujeme ho různě dlouhými notami, tedy čtvrtkami, půlkami, osminami. Nejdůmyslnější práci s rytmem i metrem přineslo 20. století. Leonard Bernstein, Chichesterské žalmy, druhá věta. Bernemutský symfonický orchestr a sbor řídí Marin Alsopová.

Thank you.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Friedrich Chopin, etída číslo 1 C-dur z cyklu 12 etíd opus 10, hraje Mauricio Pollini.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: V létě roku 1917 pobýval 26-letý Sergej Prokofjev na chatě, kde neměl k dispozici klavír. Nemohl tak pokračovat ve svém oblíbeném hledání nezvyklých souzvuků a tak si prý řekl, že napíše malou symfonii, a to tak, jak by ji napsal Haydn, kdyby se dožil dnešních dnů. Obsazení orchestru je haydnovské, stopáž odpovídá Haydnovi. Prokofjev, buřič a novátor, v sobě své modernistické výboje potlačil a vzniklo dílo, které slavilo okamžitý úspěch a mimořádně populární je dodnes. Klasická symfonie. Samozřejmě nelze zapřít, že ji psal autor 20. století, ale nelze ji upřít ony požadované haydnovské parametry. Zkrátka zde, v onom létě válečného roku 1917, se u Prokofjeva narodil neoklasicismus. Na místě třetí věty postavil Prokofjev místo klasického menuetu barokní gavotu, kterou o mnoho let později použil v baletu Romeo a Julie. A nám ji teď zahraje Česká filharmonie se Zdeňkem Košlerem.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
2: Josef Haydn, druhá věta ze symfonie číslo 100 G-dur, vojenské. The Chamber Orchestra of Europe řídí Claudio Abbado.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Připomeneme si teď výtečný sborový zpěv kýnových komorních sólistů a sbormistrovský fenomén Pavla Kýna. A sice v repertoáru staré hudby, v nahrávce moteta vlámského mistra 16. století, dlouholetého dvorního hudebníka habsburského císaře Maximiliána II. Ve Vídni i v Praze, Filipa de Monté. Tak krása vokální polyfonie, Kýnovi komorní sólisté a moteto Quasi cedrus exaltata sum.

Johann Sebastian Bach, sonáta E-dur pro flétnu a basso continuo, druhá věta. Hraje Yoshimi Oshima, Jaroslav Tůma a Petr Hejný na violončelo.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Claudio Monteverdi byl završitel hudební renesance a iniciátor slohu barokního. Jeho žalm Cantate Domino zpívá sbor Westminsterské katedrály.

Antonín Dvořák a skladba populární u všech violončelistů světa. Klid lesa pro čelo a orchestr opus 68. Hraje Petr Nouzovský, komorní filharmonii Pardubice řídí Stanislav Vavřínek.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
2: Benedetto Marcello, Vague Calme d'Amor, dueto pro soprán, kontratenor a instrumentální doprovod. Zpívají Rosana Bertini a Claudio Cavina, hraje soubor La Veneziana.

0: Variace, to je hudební forma postavená na obměnách tématu. Skladatel si zvolí melodii, vlastní nebo převzatou, a podrobuje ji postupně novým a novým obměnám. Zpočátku jsou změny jen kosmetické, ale s přibývajícími variacemi se hudba od původního tématu vzdaluje, až nakonec zůstává jen jeho půdorys. Variace často končí fugou nebo se vracejí k úvodnímu tématu. Mohou být samostatnou skladbou nebo tvoří jednu větu sonáty či symfonie.
1: Jako své opus 1 zkomponoval Robert Schumann mimořádně zajímavou kompozici Variace a Beck. Prý byly inspirované dívkou Metou a Beck. Schumann vytvořil z písmen jejího jména téma A, B, E, G, G. Aby neprozradil tajemství své inspirace, skladbu věnoval neexistující komtese Pauline von Abeck. My vám nyní toto Schumannovo první klavírní dílo, Variace Abeck, předkládáme v nahrávce Vladimíra Aškenázyho.

Génius, který podobně jako Mozart už v dětství cestoval po Evropě, byl oslavován jako skladatel a považován za jednoho z nejlepších evropských klavíristů své doby. Johann Nepomuk Huml. 2 roky byl Mozartovým žákem a po Mozartově smrti sám učil Mozartova syna France Xavera. No a my si teď dopřejeme jiné humlovsko-mozartovské spojení, totiž Humlovu fantazii pro klavír C-dur, napsanou na motiv árie Figara z prvního dějství Mozartovy opery Figarova svatba. Hraje japonská pianistka Madoka Inui.

Domenico Scarlatti, sonáta číslo 209 v legitimní úpravě pro dvě kytary. Hraje Matěj Fremel a Patrik Vacík.

Tento kus nesmí chybět v repertoáru žádného klarinetového virtuóza. Karl Maria Weber, klarinetový koncert číslo 2, třetí věta Alla Polacca. Hraje Orpheus Chamber Orchestra, na klarinet hraje Charles Neidich.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Za svou operu Lucia di Lammermoor získal její autor Gaetano Donizetti nejen místo profesora na Královské konzervatoři v Neapoli, ale hlavně nehynoucí slávu. V opeře je několik efektních árií, především v roli titulní postavy Lucie. Jejíž scéna šílenství patří k vrcholům Donizettiho tvorby. Ale jímavých scén je v této tragédii více. Jednu z nich teď zaspívá Placido Domingo, který bude nešťastným Edgarem, zničeným ze zprávy, že jeho milovaná Lucie si vzala jiného. Neví ještě, že to bylo kvůli padělanému dopisu a neví ani, že Lucie svého muže zavraždila a následně zešílela. Sám teď Edgar stojí u hrobu svých předků a truchlí. Placida Dominga doprovází Los Angeles Philharmonic Orchestra, řídí Carlo Maria Giulini.

Antonio Vivaldi, třetí věta z koncertu pro dvě trubky a orchestr, hrají Crispian Steele Perkins, Michael Max, City of London Baroque Symphony a řídí Nicholas Kremer.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Norský komorní orchestr nám zahraje jednu z variací na téma Franka Bridge, jejíž autorem je Bridgeův oddaný žák a obdivovatel, později sám jeden z nejoceňovanějších anglických skladatelů 20. století Benjamin Britten. Variace na téma, které si vypůjčil z Bridgeova smyčcového kvartetu, nejsou jen hudebními obměnami tématu, ale zároveň popisují charakteristické rysy Bridgeovy osobnosti. Jeho energii, vitalitu, nadšení, schopnosti a tak dále. Jak 24-letý Britten, tak jeho učitel Bridge byli přítomni zkouškám na premiéru, která se uskutečnila na festivalu v Salzburku v roce 1937 a zajistila Brittenovi první velký mezinárodní úspěch. Z variací na téma Franka Bridge teď vybíráme romanci, která je dle Britna odrazem Bridgeova šarmu.

Wolfgang Amadeus Mozart, Arieta Cherubína z druhého dějství opery Figarova svatba. Zpívá Magdalena Kožená, Orchestra of the Age of Enlightenment řídí Simon Rattle.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Na Majorce roku 1841 v době svého vášnivého až zničujícího vztahu se spisovatelkou George Sandovou zkomponoval Frédéric Chopin mimo jiné baladu číslo 3 a Zdur opus 47. Podle některých je inspirována básní Adama Mickiewicze Undína. O tom, že Chopinovy balady jsou všeobecně pokládány za mistrovské, ale zároveň nesmírně technicky náročné kusy, asi netřeba hovořit. Ony ale znějí jako nic, když je hrají skuteční mistři. V našem případě onu baladu Azdur pan Ivan Moravec.

Johann Baptist Cramer, jeden z nejlepších klavíristů přelomu 18. a 19. století, později známý a úspěšný vydavatel a výrobce klavírů, psal především klavírní sonáty, koncerty a také etídy. Do svého 50. opusu jich například vložil hned přes 80. A nenechte se mýlit, jsou to velmi pěkné a převážně zpěvné kousky. Petr Jiříkovský teď hraje Cramerovu etídu číslo 5 a mol.

Georg Philipp Telemann, koncert pro zobcovou, příčnou flétnu a orchestr e-moll, čtvrtá věta, presto. Hrají Penelope Evison, Klas Persson a Drottingholský barokní soubor.

Symfonie je skladba pro orchestr, obvykle čtyřvětá, někdy jen třívětá. První věta bývá v sonátové formě, následuje odlehčené skerco a věta pomalá, vše uzavře virtuózní finále. Od Haydnových dob symfonie postupně nabývala na délce a významu. Dnes ji chápeme jako obdobu románu, tedy jako rozsáhlé dílo přinášející silné umělecké hodnoty. Jan Václav Stamitz z Mannheimské školy, jeden z těch, kteří zdokonalili sonátovou formu, a jeho symfonie B-dur, třívětá, poslechneme si ji celou. Slovenský komorní orchestr řídí Bohdan Varchal.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou-Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Jedním z řady skladatelů, kteří někdy v průběhu poloviny 16. století přicházeli ze severu Evropy do Itálie a organicky propojili polyfonní franco-vlámský styl kompozice se zpěvným stylem italským, byl i Vlám Adrian Willaert, který posléze zakotvil ve městě na Laguně v Benátkách, kde také poté, co 35 let řídil kůr chrámu svatého Marka, roku 1562 zemřel. Nám teď sbor La Capella Real de Catalunya a soubor starých nástrojů Esperion 20 zařízení Jordiho Savala přinášejí Willaertovu světskou skladbičku žertovnou Villanelu o starých nepříjemných ženách, bláznivých a krvežíznivých.

Chtělo by se říci, že Bach v Lipsku komponoval kantáty jak na běžícím páse. A nebylo by to daleko od pravdy, protože Bachova funkce kantora skutečně žádala nový kus nebo i více každý týden, zejména pak, co se liturgické hudby týká. Však také Bach složil vedle dalších děl 5 cyklů kantát pro celý církevní rok, tedy každou neděli v roce a velké svátky k tomu. Vedle tradičních textů protestantského chorálu a textů anonymních autorů se zde začíná objevovat velmi hodnotná duchovní poezie Bachových současníků. Tento obsáhlý soubor děl bychom mohli poslouchat hodiny a hodiny. Tak do něj alespoň krátce nahlédněme. Připomeneme kantátu z roku 1726 s názvem Wir müssen durch viel Trübsal. Česky bychom řekli, do Božího království vejdeme jen skrze mnohá soužení. Symfonii z této kantáty hraje Academia Byzantína, již vede Ottavio D'Antone.

0: Tokáta je skladba demonstrující hráčskou virtuozitu a možnosti nástroje, nejčastěji klávesového. Obvykle v ní slyšíme rychlé pasáže přes celý rozsah klaviatury, rychle repetované tóny, akordické rozklady přes několik oktáv a podobně.
1: Francouzský skladatel Charles Maria Vidor, současník našeho Dvořáka, kterého ovšem přežil o 30 let, byl považován za jednoho z nejlepších varhaníků své doby. I z jeho skladatelského odkazu jsou dodnes nejuváděnější jeho skvostné varhaní symfonie. Napsal jich 10 a nejslavnější je ta číslo 5, protože obsahuje veleslavnou tokátu, uváděnou často samostatně jako Vidorova tokáta. 6minutová kompozice, rychlé arpeggio ve staccatu, doprovázené synkopovanými akordy a sestupným basem, vychází ze slavnostních vánočních, respektive svatebních hudeb. Však také takový seznam královských rodin z Dánska nebo Británie, při jejich svatbách se hrála tato Vidorova tokáta, je pěkně dlouhý. Zněla i na svatbě následníka britského trůnu, prince Williama s Kate Middletonovou. A nám ji teď zahraje renomovaný britský varhaník, ostatně držitel řádu britského impéria, Peter Hereford.

Felix Mendelssohn Bartholdy byl už od dětství mimořádně hudebně talentovaný. A navíc měl to štěstí, že jeho zámožná rodina jeho hudební vzdělávání vydatně podporovala a rozvíjela. Dokonce mu platila orchestry, aby si mohl ověřit zvuk svých skladeb. Mezi 12. a 14. rokem složil Mendelssohn 12 symfonií pro smyčcový orchestr. A jednu z těchto půvabných kompozic z toho zázračného chlapce si teď poslechneme. Alespoň tedy část. Finální větu z 8. symfonie pro smyčce D-dur hraje Orpheus Chamber Orchestra.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý den, milí posluchači. Vaším dalším průvodcem světem, tentokrát ryze české hudby, bude Bohuslav Vítek. A na začátek nahlédneme do přírody očima Antonína Dvořáka. Předehra nesoucí právě její název, tedy V přírodě, nás hned na počátku chce oslovit radostnými tóny, jásavými, ale i lirickými, takovými, jaké známe sami ze svých pocitů, jež nás obdaří při vstupu do jejího působivého prostředí. Dvořákovu zvukově podmaňovou partituru uslyšíme v provedení Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Tomáše Netopila.

To byla první z cyklu tří předeher nazývaného Příroda, život, láska Antonína Dvořáka. Předehru v přírodě hráli pražští symfonikové řízení Tomášem Netopilem.

krásné náladě ještější z Dvořákovy hudby přispěje nyní i mnohem starší skladatel až z období baroka, František Xaver Brixi svým varhanním koncertem. Napsal jich celou řadu a já si nyní dovolím vám nabídnout koncert D-dur. Královský nástroj bude v rukách Věry Heřmanové. Ansámbl kapelérky a muzikális řídí Robert Hugo.

0: V podání Věry Heřmanové a ansámblu kapela Regia Musicalis vedeného Robertem Hugem jsme slyšeli koncert pro varhany a orchestr D-dur českého barokního mistra Františka Xavera Blixiho.
1: Český rozhlas D-dur.
0: V okamžicích, kdy posloucháme hudbu ryze českých skladatelů, nemohou chybět stylizace lidových písní. Jejich mistrem byl Bohuslav Martinů. Svou pozornost věnoval nejen těm českým a moravským, ale obrátil svou pozornost i na Slovensko. Svůj cyklus nazval Nové slovenské písně a my jej nyní vybíráme z obsáhlé kompletní nahrávky, jejíž pořídila solistka Národního divadla v Brně Jana Hrochová. Na klavíry doprovodí česko-švýcarský umělec Giorgio Koukl.

0: Poslouchali jsme cyklus Bohuslava Martinů Nové slovenské písně. Zaspívala nám je Jana Hrochová, na klavíry doprovodil George Koukl.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Nyní nás čeká jeden z řady půvabných violončelových koncertů období českého klasicismu. Jeho autorem je nám známý Josef Mysliveček, český skladatel, jehož éra zvláště v Itálii znamenala nejen pro něho, ale i místo, kde působil dobu velkých úspěchů a hudebních počinů, dodnes vzpomínaných. Slavil úspěchy zvláště svými operami a díly větších rozměrů do doby, než je překonala novější tvorba Myslivečkových mladších kolegů. Ta menší se však v mnoha případech objevuje na programech koncertů dodnes. Populární violončelový koncert C-dur si poslechneme v podání Jana Škrtlíka a brněnských komorních solistů.

Jan Škrdlík a brněnští komorní solisté nám zahráli violončelový koncert D-dur Josefa Myslivečka. Představovat slováckou svitu Vítězslava Nováka, myslím, netřeba. Avšak už méně se ví, že existuje i její dřívější klavírní verze. Skladatel ji instrumentoval hned v roce jejího vzniku 1903 a Martin Vojtíšek nám tuto původní klavírní verzi nyní představí. Tak poslouchejme a konfrontujme s její verzí populárnější, orchestrální.

Slyšeli jsme první klavírní verzi populární slovácké svity Vítězslava Nováka. Představil nám ji Martin Vojtišek.

Vaším průvodcem při poslechu vybraných skladeb české hudby je stále Bohuslav Vítek. Vraťme se znovu do doby klasicismu 18. století. Na rozdíl od Josefa Myslivečka, jehož violončelový koncert jsme zhruba před půl hodinou slyšeli, František Xaver Dušek nepůsobil dlouhodobě v cizině, ale byl přední osobností pražského hudebního života. Dle nesela ověřených pramenů poskytl na Bertramce velmi zácnému hostu Wolfgangu Amadeu Mozartovi pobyt při jeho návštěvě Prahy. Z Duškovy hudební tvorby vybíráme jeho klavírní koncert D-dur. S Pražským komorním orchestrem nám jej zahraje Karel Košárek.

To byl koncert pro klavír a orchestr D-dur Františka Xavera Duška. Hráli Karel Košárek a Pražský komorní orchestr. Se jménem Miroslav Reichl se setkáváme vedle řady úspěšných českých skladatelů druhé poloviny 20. století. Byl autorem velmi všestranným. Vedle děl z oblasti symfonické a komorní tvorby obdařil mimo jiné svými kompozicemi také sbormistry. Jeho tvorba pro smíšené a zvláště dětské sbory se stala už v době jeho života velkým pojmem. Dodnes jsou například oblíbené jeho mistrovské stylizace lidových písní různých národů. Čtyři z mnoha nám nyní zaspívá Ústecký dětský sbor se sbormistrem Vlastimilem Kobrlem. Spoluúčinkují Monika Tuháčková, hoboj, Vlastimil Kobrle mladší, housle, a Vladimír Kuželka a Vlasta Váchalová, klarinety.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Čtyři lidové písně v úpravách Miroslava Rajchla nám zaspíval ústecký dětský sbor. Provedení řídil Vlastimil Kobrle a spoluúčinkovali instrumentální solisté, hoboistka Monika Tuháčková, houslista Vlastimil Kobrle mladší a klarinetisté Vladimír Kuželka a Vlasta Váchalová. Milovníky hudby Leoše Janáčka teď asi překvapím, ale určitě potěším příznivce hudebního romantismu. 21letý Janáček totiž v duchu tohoto směru 19. století v roce 1877 neskomponoval pouze dnes velmi populární svitu pro smyčce, ale po roce, protože se skupení ještě jednu skladbu, kterou poeticky nazval Idyla. Opět romantika, ještě ne moderna. Hrají čeští komorní solisté z Brna.

Krásná, romantická, pouze smíčcová sazba patřila budoucímu modernistovi. V roce 1878 však ještě mladému romantikovi Leoši Janáčkovi. Vyslechli jsme jeho idylu pro smyčce, hráli čeští komorní solisté.

Mezi českými skladbami pocházejícími z 20. století se ve světě objevuje i fagotový koncert Jiřího Pauera. Autor pokračoval v kompoziční tradici a byl skvělým melodikem, což je dnes většinou posluchačů stále vyhledáváno. Někdejší skvělý solový fagotista České filharmonie Karel Bidlo nám jej zahraje za doprovodu svého mateřského orchestru. Jeho šéfem byl v minulé době Karel Ančerl.

Fagotista Karel Bidlo, Česká filharmonie a dirigent Karel Ančerl jsou podepsáni pod dnes už historickou nahrávkou koncertu pro fagot a orchestr Jiřího Pauera.

Naši dnešní pouť českou hudbou jsme dnes zahájili předehrou Antonína Dvořáka V přírodě. Přírodní scenérie ovšem velmi miloval i Vítězslav Novák, zvláště ty moravské a slovenské. Jako vášnivý turista prožil i skutečnou velehorskou bouřku. Tento jeho životní zážitek převedený do tónů vytvořil geniální dílo, symfonickou báseň V Tatrách. Poznáváme mí horskou přírodu ve dvou působivých kontrastech. Jako nádherný, klidný obraz i pravé bouřící peklo. Českou filharmonii řídí Karel Šejna.

0: Tatranská bouře skončila a všude se rozhostil klid a mír. Taková je i nahrávka České filharmonie pod taktovkou Karla Šejny, symfonické básně Vítězslava Nováka v Tatrách.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Bohuslav Vítek. V následujících minutách uslyšíme zajímavý soubor speciálních vokálních slavnostních skladeb, které zkomponoval v prvních desetiletích 18. století Georg Friedrich Händel, když byl ve službách vévody v Chandosu. V Anglii takovéto zpěvy nesou název Anthemy a jde prakticky o duchovní skladby anglikánské církve, tedy ne katolické či protestantské. Anthemy měly velkou tradici už před Händlem, komponoval je například Henry Purcell. My nyní uslyšíme celý třetí díl sbírky chandoských anthémů, samozřejmě v autentické interpretaci s anglickými interprety. Zpívají Patricia Quella, soprán, James Bowman, alt, Ian Partridge, tenor, George Michael, bas a Sixteen Choir. Hrají David Woodcock, housle, Sophie McKenna, hoboj, William Thorpe, housle a Sixteen Orchestra. Umělecký vedoucí Harry Christophers.

Čendovské entémy Georga Friedricha Händla, slyšeli jsme třetí díl celé sbírky, provedli solisté a soubor Sixteen s uměleckým vedoucím Harrym Christophersem.

Zajímavou součástí bohaté klavírní tvorby vrcholného vídeňského romantika France Schuberta tvoří skladby pro čtyřruční klavír. Nesporně nejznámějším a nejrozsáhlejším Schubertovým dílem tohoto žánru je sonáta pro klavír na čtyři ruce C-dur, zvaná Velké duo, Grand Duo, opus 140, v Schubertově katalogu pak zařazen pod číslem D812. Uslyšíme opět takzvanou autentickou interpretaci. Dva přední odborníci na starou klávesovou literaturu, Robert Levin a Malcolm Bilson, nám Schubertovu sonátu C-dur zahrají na kladivkový klavír.

Robert Levin, klavír, a Malcolm Wilson hráli sonátu pro klavír na čtyři ruce C-dur Grand Duo, dílo 140. Franze Schuberta. A konečně opět přichází ke slovu velký symfonický orchestr. Uslyšíme základní dílo světové hudby 20. století, jedno z nejpůsobivějších, jaká můžeme na současných světových pódiích slyšet. Béla Bartók vycházel, podobně jako náš Janáček, avšak svým vlastním osobitým způsobem, z lidového zázemí své vlasti. V posledním období jeho tvorby dochází k pozoruhodné syntéze jeho celoživotních snah. Uslyšíme koncert pro orchestr. Ano, koncert, byť před orchestrem nestane žádný virtuos. Koncertantními party se blízkne hned celá řada instrumentalistů uvnitř orchestru. Pětivětý koncert pro orchestr Bély Bartóka hraje symfonický orchestr města Birmingham, řídí někdejší jeho šéf, dnes světoznámý šéf-dirigent berlínských filharmoniků Sir Simon Rattle.

0: Slyšeli jsme základní dílo světové hudby 20. století, koncert pro orchestr Bély Bartóka. Symfonický orchestr města Birmingham řídil Sir Simon Rattle.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Od mikrofonu vás zdraví Bohuslav Vítek. Pravděpodobně nejvýznamnějším českým autorem mistrovských klavírních děl je čáslavský rodák Jan Ladislav Dusík. V klavírní hře i kompozici byl tento významný hudebník ctěn a vítán po celé Evropě. Z jeho rozsáhlého díla vybíráme nyní sonátu F-moll opus 77, zvanou Invokace. Přednese ji klavírista a také známý hudební skladatel Hanuš Bartoň.

Sonátu F-moll opus 77 invokace Jana Ladislava Dusíka přednesl na klavír Hanuš Bartoň. Vážení posluchači, také máte své oblíbené houslové koncerty? Kolik je asi nás, kteří obzvláště milujeme koncert D-dur Johannesa Brahmse? Jistě tedy nyní přivítáme Šloma Mince, který jej přednese s berlínskými filharmoniky za řízení Claudia Abáda.

Dozněl slavný koncert pro housle a orchestr D-dur, dílo 77. Johannesa Brahmse. Hráli Šlomo Mintz a berlínští filharmonikové. Řídil Claudio Abbado.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
2: Menuety z hudby ke Královskému ohňostroji, tedy pátá část, hraje Akademie staré hudby, diriguje Christopher Hogwood.

Úchvatný je svět písní Franze Schuberta a vůbec celé jeho tvorby. Člověk si vždycky musí položit otázku, jak by se asi jeho originální hudební jazyk a kompoziční mistrovství vyvíjely dále, kdyby Schubert nezemřel v 31 letech. Kdyby ale v historii ani v hudební neplatí, takže můžeme jen žasnout nad tím, co stihl dokončit. Třeba Pstruha, slavnou píseň a na základě jejího úspěchu pak i kvintet s variacemi na Pstruha ve čtvrté větě. Nám tu známou Schubertovu píseň na Schubartův text o lapené rybce zaspívá Bryn Terwel za klavírního doprovodu Malcolma Martinova.

Igor Stravinsky je dnes pokládán za ikonu srovnatelnou třeba s Picassem nebo Cocteauem. Také uměl překvapovat a šokovat, ale jeho genialita je nespochybnitelná. Stravinského dílem prochází lecos. Od ruského folkloru přes neoklasicismus, jazz nebo i serialismus. Tak jako on sám postupně procházel z Ruska přes Švýcarsko, Francii až ke Spojeným státům. Z jeho jazzových inspirací, které Stravinského provázely zejména ve 20. a 30. letech, se později v roce 1945 narodilo i Ebony Concerto. Stravinský psal tuto kouzelnou skladbu pro dechový band Woodyho Hermana a jeho lídra, brilantního klarinetistu. Po první zkoušce prý byli jazzoví hudebníci silně v rozpacích. Kompozice nebyl jazz, byl to Stravinský a jeho vidění jazzu. Byla náročná, ne právě intuitivní. Postupně ale i díky zkouškám se samotným skladatelem podlehli jejímu kouzlu a provedli ji s obrovským úspěchem v roce 1946 ve slavné Carnegie Hall v New Yorku. My si z Ebony koncertu poslechneme první větu, a to taktéž ve skvělém podání, Karel Krautgartner a jeho orchestr.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Jedním z mnoha skladatelů, kteří byli uchváceni géniem fenomenálního Nicola Paganiniho, byl i Franz Liszt, což se promítlo i do klavírního cyklu 6 velkých etýd podle Paganiniho. Každá zpracovává jiné Paganiniho téma a jedná se o brilantní a mimořádně náročné klavírní kusy. Liszt cyklus věnoval Kláře Schumannové a my si teď v interpretaci maďarského pianisty Jené Jandóa poslechneme etídu číslo 3, zpracovávající slavný motiv 3. věty Paganiniho 2. houslového koncertu La Campanella, zvoneček.

Polyfonie je důmyslná kompoziční technika, v níž skladatel souběžně vede několik hlasů, z nichž každý má svou samostatnou melodickou linku s vlastním rytmem a dynamikou. Přesto, jako zázrakem, znějí všechny dohromady a společně vytvářejí vyšší celek. Vrcholným příkladem polyfonie jsou Bachovy fugy. Dmitrij Šostakovič, hudba k animovanému filmu Malá hloupá myš. Royal Concertgebouw Orchestra řídí Ricardo Chailly.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Felix Mendelssohn, Bartholdy, písně beze slov, sešit 1 opus 19 číslo 1 E-dur, hraje Walter Gieseking.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Beethoven napsal dvě překrásné romance pro housle. Jednu v tónině G-dur jako opus 40, druhou v tónině F-dur jako opus 50. I když číslování neodpovídá chronologii kompozic, nýbrž vydání, je to celkem nedůležité. Dělí je od sebe jen 4 roky a jsou z období, v němž Beethovenovi došlo, že jeho postupující hluchota bude zřejmě neodvratitelná. V obou romancích je líbezná hudba, nikoli Beethoven bojovník, nýbrž Beethoven plný citu. Romance číslo 1 G-dur, Anne-Sophie Mutter, New Yorkská filharmonie, Kurt Masur.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Pro příští chvíle vybíráme z neskutečného množství duchovních kantát, které Johann Sebastian Bach jako kantor v Lipsku zkomponoval takřka pro každou příležitost církevního roku. Vždyť mimo jiné jen pětkrát zhudebnil kompletní cyklus kantát pro celý církevní rok. My si připomeneme hudbu kantáty s číslem Bachova katalogu 42, kterou Bach připsal první neděli po Velikonocích, v níž se mimo jiné čte o zjevení Krista učedníkům a mezi nimi i nevěřícímu Tomášovi. Koncerto z Bachovy kantáty Am Abend, Abel deselbigen Sabbats hraje italský soubor starých nástrojů Academia Byzantina, zařízení známého čembalisty Ottavia D'Antona.

0: Český rozhlas Védur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Klasika na dosah na stanici Dédur.
0: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
1: Se stručným komentářem.
0: A nyní hudba sakrální nebo duchovní, chcete-li, moteto pro smíšený sbor a kapela bez doprovodu, které zhudebňuje slova Tu es Petrus. Pronesl je Kristus k svatému Petrovi. Ty jsi Petr, to je skála, a na té skále já zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Tak se stal apoštol Petr prvním papežem. A takto ta Kristova slova úchvatně svým ryzím, polyfoním, kontrapunktickým uměním zhudebnil italský mistr 16. století Giovanni Pierluigi da Palestrina. Zpívá sbor Westminsterské katedrály, který vede Simon Preston.

Josef Haydn, árie z opery Orlando Palladino. Zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. A teď pozvání na procházku. Promenade je přeslavný kousek jednoho z nejpopulárnějších amerických skladatelů 20. století v oblasti, řekněme, lehčí nebo zábavní hudby či vyššího populáru. Leroy Anderson psal orchestrální drobničky, z nichž mnohé se staly znělkami různých pořadů v televizi, znějí v různých filmech či seriálech a bez jeho projížďky na saních by snad v Americe nebyly Vánoce. Typické je pro Andersona melodické bohatství a také originální nápady, jimiž doslova hýřil. Taková promenáda, kterou Anderson složil na sklonku druhé světové války v roce 1945, je toho všeho živým důkazem. BBC Concert Orchestra vede Leonard Slatkin.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Tilman Suzato, tance pro vokálně instrumentální soubor, hraje Klemenčič koncert.

Čajkovského Labutí jezero je balet na německou pohádku. Moskevskou premiéru připravil český choreograf Reisinger. Reakce byly rozpačité, ale nakonec se Labutí jezero stalo nejúspěšnějším baletem všech dob. Tanec Labutí z Labutího jezera hraje Saitokinen orchestra, řídí Seiji Ozawa.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou-Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Antonio Salieri, Sinfonia La Fiera di Venezia. Prague Sinfonia Orchestra řídí Christian Benda.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Basso continuo je skupina nástrojů v rámci barokního ansámblu, která se stará o basovou linku a současně o harmonický základ skladby. Nástrojové obsazení je variabilní, ale typicky jde o violončelo a kontrabas spolu s čembalem nebo malými varhanami. Basso continuo je tedy harmonický a také rytmický fundament pro práci melodických nástrojů nebo zpěvních hlasů. Virtuózy di Praga, řízení Oldřichem Vlčkem, teď zahrají ze cyklu čtvrtročních dob z části Zima druhou větu. Napsal to Antonio Vivaldi.

Wolfgang Amadeus Mozart, duet Papagéna a Papagény z druhého dějství opery Kouzelná flétna. Zpívá Thomas Quasthoff, Montserrat Caballé, orchestr jihozápadního německého rozhlasu řídí José Collado.

Bedřich Diviš Weber, Allegro di Caccia, třetí část ze sextetu in F pro šest lesních rohů. Hraje sekce lesních rohů České filharmonie.

Johann Sebastian Bach, árie z kantáty číslo 1. Erfüllet ihr himmlischen göttischen Flammen. Zpívá Magdalena Kožená, muziku Floreu řídí Marek Štrincl.

Rossini byl ve své době skutečnou hvězdou. Mezi lety 1810 až 30 patřil k nejoslavovanějším mistrům opery. Pojmenovávali se po něm pokrmy, jeho podobizny se prodávaly jako suvenýry, pánové napodobovali styl jeho oblékání, členové vyšší společnosti se předháněli v pozváních takřka po všech koutech Evropy, ale svou tvorbu osobně propagoval třeba i v Jižní Americe. A ačkoliv mu někteří kritici vyčítali jistou povrchnost v tvorbě, není divu, napsal 39 oper za 38 let svého života, je také autorem takových oper, které jsou stále a stále žádané a inscenované. A nebo árií, které s oblibou zpívají nejrůznější pěvci. A také předeher, které s oblibou hrají všechny orchestry. Například National Philharmonic Orchestra s dirigentem Richardem Shayem hrají teď Rossiniho velmi oblíbenou předehru k opeře Hedvábný žebřík.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Berlínští filharmonikové teď s Claudiem Abbádem zahrají druhou větu první symfonie D-dur Gustava Mahlera. To, jakým způsobem mladý, ještě ne 30-letý Mahler v 80. letech 19. století propojil imaginaci a narrativ symfonické básně s architektonickou soudržností starších forem, je podle některých muzikologů ambiciózní projekt, který změnil žánr symfonie navždycky. Každá věta symfonie zvané Titán je zajímavá a originální něčím jiným. My sáhneme po druhé s tou výraznou kvartou v úvodním výrazném motivu s půvabným Ländlerem, německým tancem, jakýmsi předchůdcem vídeňského valčíku. Tady je druhá věta první Mahlerovy symfonie v podání berlínských filharmoniků.

Neskutečné muselo být nadání rakouského mistra Johanna Josefa Fuchse, který se prakticky z ničeho vypracoval na dvorního hudebníka tří habsburských císařů, dokonce na post nejvyšší vrchního císařského kapelníka. To Fuchs mohl rozhodovat o hudebnicích, kteří se ucházeli o místa u dvora. To on byl nejváženějším pedagogem, u něhož se učil třeba i Jan Dismas Zelenka a jehož teoretické práce studovaly generace dalších velkých skladatelů, včetně Mozarta a Beethovena. Z Fuchsova skladatelského odkazu teď vybíráme Rondo a Sette, tedy pro 7 nástrojů s basem kontinuem. Hraje Concentus Musicus Wien.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. A teď vás zveme na svatbu, a ne tak leda s jakou. Na svatbu zvířátek v půvabné české opeře. Otevíráme Janáčkovy příhody Lišky Bystroušky, inspirované a do značné míry postavené na dialozích oblíbené knížky Rudolfa Těsnohlídka. Nahlédneme do druhého dějství, kde se koná svatební rej. Bystrouška si bere svého milého lišáka Zlatohřbítka. Zpívají Gabriela Beňačková, Magdalena Hajoušijová a Pražský filharmonický sbor. Hraje Česká filharmonie pod vedením Václava Neumanna.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Vítězslav Novák napsal kromě slavné slovácké svity také velkolepou jihočeskou svitu. Z níž si poslechneme Pochod táborů a epilog. Moravskou filharmonii Olomouc řídí Marek Štylec.

O dramatickém životě renesančního šlechtice z Venózy Karlu Gesualdovi bylo napsáno mnohé. Znovu a znovu fascinoval jeho příběh. Vražda jeho nevěrné manželky, Gesualdovi depresivní stavy, během nichž vznikaly jeho pozoruhodné madrigaly, i jeho úsilí o získání ostatků svého strýce, jímž nebyl nikdo menší než svatý Karel Boromejský. V madrigalech je skryto Gesualdovo mistrovství překvapivých disonancí, chromatiky a afektů. Dodnes jsou soubory staré hudby vyhledávané a nahrávané a fascinovaně poslouchané. Připomeňme také, že Carlo Gesualdo da Venosa byl vynikajícím loutnistou, kytaristou a klavichordistou. A poslechněme si Canzone francese pro harfu. Hraje Andrew Lawrence King.

Víte, kdo vymyslel originální, de facto volnou formu klavírní fantazijní miniatury a nazval ji nocturnem? Hudební badatelé jsou přesvědčeni, že poprvé tento termín pro své dílo použil irský klavírista a skladatel John Field, a to během svého pobytu v Rusku, kterého okouzlilo. Svá první tři nocturna vydal už v roce 1812. Celkem je autorem 18 nocturen. Je to úžasný barevný klavírní svět, do nějž nás teď nechá nahlédnout britský interpret Benjamin Frith, hrající Fieldovo nocturno číslo 3 a Azur.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Klasika na dosah.
0: Na stanici Český rozhlas D-dur.
1: Za okamžik nám zaspívá velmi zajímavý pětičlenný mužský vokální soubor Cinquecento, který byl založen ve Vídni v roce 2004. Tvoří ho pět zpěváků z pěti různých evropských zemí a jeho interpretace staré hudby, jíž se výlučně věnuje, jsou vysoce ceněny odborníky i milovníky hudby dávných časů. Pánové z Cinquecenta teď zaspívají hymnus Pacis Amans z pera vlámského mistra 16. století Orlanda de Lasso, v němž skladatel oslavuje ctnosti habsburského císaře Maximiliána II. A protože ve druhé sloce zpívá i o Čechách, je docela možné, že hymnus psal Lasso k příležitosti Maximiliánovi korunovat se českým králem v roce 1562. A tedy, že při té slávě zněla tato hudba.

Pod Blaníkem se narodil Jan Dismas Zelenka, kterému se právem říká český Bach. V umění vrcholné polyfonie se k Bachovi ze všech barokních skladatelů přiblížil nejvíce právě Zelenka. Takové fugy jako on nepsal ani Händel, ani Vivaldi, vlastně ani Bach ne. Také byl posedlý střídáním mol a dur a jeho komorní hudba je extrémně virtuózní. Většina jeho velkolepých děl, hlavně mešních, vznikla v Drážďanech a bohužel také zanikla, když partitury schořely na konci druhé světové války při americkém náletu.

Svět dnes žasne, jak je možné, že mistr takových kvalit, jakým byl Jan Dismas Zelenka, jen o 6 let starší současník velkého Bacha, byl tak dlouho opomíjen a teprve ve druhé polovině 20. století se objevil a zazářil jako klenot koncertních programů, především těch s duchovní hudbou. Té se v Drážďanech působící skladatel a kontrabasista věnoval především. Z instrumentální hudby je to jen několik opusů, z nichž navíc většina vznikla ve spěchu, jak sám Zelenka napsal, totiž během korunovačních slavností Karla VI. V Praze v roce 1723. Vedle Zelenkovy monumentální hudby k alegorické hře o svatém Václavu jsou to menší kusy pro malé ansámbly a přesto je v nich skryto neskutečné Zelenkovo mistrovství, vždycky překvapující harmonie, melodické bohatství, kontrapunktické umění i barevná instrumentace. Toto je jedna z těch skladeb, uvertýra pro 7 koncertantních nástrojů. První věta a s ní Kamerata Bern.

Rodina skladatele Felixe Mendelssohna Bartholdyho byla židovská, ovšem konvertovala ke křesťanství. Ostatně proto si Felixův otec k původnímu příjmení Mendelssohn přidal ono Bartholdy. Felix zkomponoval množství sakrálních skladeb, motet, hymnů a podobně. A teprve v 21 letech i půvabné moteto Laudate Pueri pro ženský, respektive chlapecký sbor a varhany. Textem je biblický žalm 113. Chvalte Hospodinovi služebníci, chvalte jméno Hospodina, jméno Hospodinovo buď požehnáno nyní i na věky. Toto nám teď zaspívá Kýnův dětský sbor, který vede Jiří Chvála, a na varhany zahraje Jan Kalfus.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Disonance je nelibozvučný souzvuk tónů, vytvářející harmonické napětí. V klasické harmonii musí disonance vždy vyústit do libozvučné konsonance, tedy do harmonického klidu. V novější hudbě takové pravidlo neplatí. Stereotypní nadužívání disonance však často vede ke klišé, které je právem odmítáno většinovým publikem. Nápaditá práce s disonancemi a konsonancemi je přitom silným nosičem emocí, dodává hudbě výrazové napětí a dramatismus.
0: Nahlédněme spolu do vrcholného díla Bohuslava Martinů, jeho poslední symfonie, označované někdy číslem 6, ale také, jak o ní hovořil i sám skladatel, symfonické fantazie. Jsme na počátku 50. let, kdy Martinů pobýval v Americe, symfonie je z roku 1953. O dva roky později byla v Bostonu provedena, dirigoval Charles Minch, pro nějž Martinů dílo komponoval. A ten rok získala cenu Sdružení kritiků za nejlepší orchestrální skladbu roku. Její úspěch byl pro sklonek skladatelova života velkou radostí. Pražská premiéra se uskutečnila v únoru 1956, tehdy hrála Česká filharmonie pod taktovkou Karla Ančerla. A titíž interpreti nám nyní hrají druhou větu Martinů symfonických fantazií.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie Dona Giovanniho z prvního dějství opery Don Giovanni, takzvaná šampaňská, zpívá Bernd Weichel, londýnský filharmonický orchestr řídí Sir George Scholty. Sta fa preparar su e tutti piazza qualche ragazzo a te con quella cerca menar.

Ondrášek patří k našim nejúspěšnějším hudebním umělcům v celosvětovém měřítku. Poslechneme si jeho virtuózní interpretaci třetí věty klavírního koncertu číslo 4 Sergeje Rachmaninova. FOK řídí Tomáš Brauner.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Vážení posluchači, v této pozoruhodné verzi Beethovenovy předehry Leonora sice také hrají nějaké trubky, pro nás je však důležitější, že nahrávka pochází z takzvaného Hofnungovského festivalu. Tento hudební karikaturista a srandista upravil totiž některé skladby pro soubor zahradních hadic. Svědkové tvrdí, že to znělo báječně. Pane doktore Burghausře, skoro to vypadá, že hrát se dá na všechno, co má uprostřed díru.
1: Respektive, co má tvar nějaké trubice, hadice a tak dále. Poněvadž rozhodující ani není, z čeho je to vyrobeno, ale že tam je ten vzduchový uzavřený sloupec a ten se chvěje a ten potom vytváří ten tón.
0: Čili důležité jsou rty a svaly toho hráče a nikoli ten materiál.
1: Ano, a aby se to usnadnilo, tak se samozřejmě na tu hadici nastrčí nějaký nátrubek, ale ono to hraje i bez toho nátrubku.
0: Určitě ale záleží na velikosti nástroje. Předpokládám, že ty delší hadice hrály hlouběji a naopak. Pokud vím, tak délka ozvučných trubic žestových nástrojů se měří v jakýchsi stopách a takových.
1: Ano, jistě. Nakonec i varhany se vyjadřují rejstříky ve stopách. A základní model trubky je vlastně osmistopý, taky se tomu tak říká, a to je délka trubice 2,40 m. Ale velkou práci dá tam hrát vysoké tóny, a protože, jak říkám, nikoli v práci, ale lenost je matka pokroku, aby si to usnadnili, tak prostě tu trubku zkrátili na polovinu a tím základní tón byl o oktávu vyšší a už se to všechno dalo hrát snadněji.
0: Takové ty bachovky trubky, to jsou ty kratší.
1: No dnes, ale za Bacha ne, za Bacha se hrál na... Ale ovšem někdy ty bachovské trubky byly zatočené do kolečka, do spirály, tak jako lesní rohy. Takže ono v tom je... Dokonce je zajímavá historka, to se tenkrát nevědělo. Oni mysleli, když měli ty pravé, skutečné bachové trumpety, že jsou tam takové nějaké dírky, že to je pokažený, prorezavený materiál. Nikoliv, to jsou dírky, které byly umístěny přesně v místech takzvaných uzlů. To je ten chvějící se sloupec. A když ten otvor uvolnil, tak se daleko snadněji hrály některé ty zhorky.
0: Takže teď musí povinně zaznít ukázka z Bachova druhého braniborského koncertu, kde trubkový part svými výškami a pohyblivostí úspěšně konkuruje hoboji, flétně a houslím.

0: Staré žestěvé nástroje dokázaly hrát jen ony takzvané přirozené tóny. Jak víme z minula, díky dobrému nápadu jistého českého hudebníka se hráči na lesní roh naučili hrát i ostatní tóny pomocí vkládání pěsti do roztrubu horny. Trubka však směřuje přímo dopředu, takže tuto techniku nelze použít. Leda, že by na trubku hráli dva. Jeden by troubil, druhý by mu strkal ruku do trichtýře.
1: No to by moc pěkně nevypadalo a asi by to zdvojnásobilo honorář. Zkoušeli se různé klapkové mechanismy, jak už jsem říkal, dokonce byly i malé otvůrky, čím se to trochu blížilo dřevěným dechovým nástrojům. Ale to všechno se neosvědčilo, takže na počátku 19. století se vymysleli ty ventily. Zase jich bylo několik systémů, ale princip je jednoduchý. Do té základní trubice ten ventil jaksi vkládá další, většinou tři, různě dlouhé kousíčky trubky.
0: Výhybky takové.
1: Ano, takové výhybky, přesně to tak. A tím se ta základní rura prodlužuje a tím vznikají hlubší tóny.
0: Proslulý koncert S-dur Josefa Haydna je však ještě psán pro přirozenou trubku. Všimněte si, jak v oné pěkné, rychlé ozdůbce neznějí všechny tóny intonačně stejně jistě.

0: Milí posluchači, mám tu čest přivítat ve studiu pana Zdeňka Šedivého. Kromě toho, že je sám výborným jazzovým trumpetistou, je i hlavou rodiny, která již po několik generací zásobuje naše přední orchestry vynikajícími trumpetisty. V České filharmonii sedí bratři Šediví u první a druhé trubky, další dva členové pro změnu vnuci pana Šedivého hrají u hybše a v různých barokních souborech. V dnešním Dakápu tedy poodhrneme šedivou roušku české trumpetové mafie. Pane Šedivý, tuším, že ještě nikoho nemáte ve foku. Nemělo by se s tím něco dělat?
1: Musíme s tím něco udělat, poněvadž já tam mám samozřejmě spousta přátel, hudebníků, i moji chlapci se stýkají. Láďa Kozderka je tam.
0: Čili je to, pracuje se na tom.
1: Pracuje se na tom, ale myslím, že zájem tam mají do kantýny jedna sestřenice.
0: Jaký je rozdíl mezi jazzovým a tím, řekněme, uměleckým hraním na trubku?
1: No tak v zásadě bych řekl, je to věc lehkého nátisku, který se hodně v jazzu používá, poněvadž tam kolikrát ty instrumentalisté jdou do extrému a chtějí ohromně vysoké tóny, že ano, a na to je potřeba úplně jiný styl a jiné svaly, které se tvoří tady už od uší, kolem úst a tak dále. Jinak ta, a tím pádem je nutné u ty střední polovy hodně odlehčovat, takže on, když přitlačí, on se dostane prakticky o kvartu, kvintu, vejš, některý o oktávu, že ano, Fergusona a tyhle.
0: Asi to má jinou kvalitu tónu toho
1: Má to jinou kvalitu tónu, která samozřejmě by nebyla vhodná pro klasické hraní. Pro klasické hraní jsou i nátrubky hlubší, Bachovi, že ano, nebo je spousta jiných firem, který dávají takový ten nosový tón, ten kvalitní, který známe ze symfonických těles.
0: No a potom samozřejmě ta improvizační schopnost.
1: Improvizační schopnost, tady právě tam se hrají dost výjimečné technicky záležitosti, že ano, prostě ten člověk, když to ovládá, tak on hraje na střední, to strojivo střední, takový trilek, že s ním vyleze to líp, až do dvojnásobný oktávy, víte, a to by si klasik nedovolil, poněvadž by si takzvaně rozhasil tu kvalitu, kterou má studiem a že jo, ano. Na vysoké škole.
0: V jazzu se často objevují takové efekty různé, které samozřejmě ve 20. století už skladatelé taky používají i ve vážné hudbě, ale v té klasické se tak neobjevují. Mohli bychom si předvést některý z nich?
1: Ano, třeba hraní na dusítka, ta jsou strašně důležitá. Tak tohle je třeba ostré dusítko, straight mute. Pak je takzvané hush mute. To je takové zvonivé dusítko.
0: Vyžaduje to určitou montáž.
1: Jo, té montáži se dostane. Ano. Někdy bývají i solové. A mají takový zvláštní tón, hrajou se hlavně slow foxy. A takové solové věci zasněné. Potom je takzvané dusítko vava. To je vyloženě na takové efekty, jako je, kde je potřeba udělat třeba wawa, tudap. Zkusme. Tak já se pokusím, jinak má taky
0: vypadá
1: takový
0: velmi exoticky, ano. Ano, tak to je velmi přesvědčivé, pane Šedivý. Já vám moc děkuji za návštěvu a za demonstraci možností vašeho nástroje.
1: Naschledanou.
0: A my si teď poslechneme Dizzyho Gillespieho.

0: bylo kus jazzového umění Dizzyho Gillespieho. Pane doktore, jakou má trubka úlohu v orchestru?
1: Trubka je někdy solový nástroj, ale většinou se používá ve skupinách. Dokonce skupiny čtyřčlenné byly kdysi ve středověku takové cechy trubačů, hrály intrády, slavnostní různé skladby, které provázeli vstup významných osobností a tak. Do dneska to platí, když přichází pan prezident, tak se hrají fanfáry z Libuše. Jinak byli ve středověku a až vlastně prakticky do 19. století dva základní druhy trubek, takzvané klariny, které dovedly hrát virtuózní, ozdobné, rychlé skupiny tónů, a takzvané principály, to byly doprovodné, čili byly dvě klariny a dva principály.
0: A to pak ty fanfáry zněly?
1: To i zněly, pokud se to na to umělo hrát. Ono totiž nejvíc záleží na tom hráči, ani ne tak na tom nástroji.

Teď jsme slyšeli jednu z takových fanfár typických, ale příště, až budeme mluvit o pozvonu, tak uvidíme, jaký je rozdíl mezi fanfárami nebo intrádami trubkovými a pozvonovými. Tenkrát to bylo ještě velice přísně oddělené. Ale trubka v orkestru, zejména symfonickém, většinou navozuje takové vojenské obrazy. Krásný příklad je ve Smetanově válečného táboru, kdy to začíná jakýmsi budíčkem trubkovým, pak trubky mají v tom tutti orkestru takové drobné fanfárky, jakoby se třepetaly praporky, a vrcholí to heroickým blokem všech žestů, kde ty trubky vedou tu hlavní vrcholnou melodii.

Trubky jsou dnes ale schopny i docela odlišného užití. Umějí přednést i lyrickou, legátovou melodii. Takový úkol jí přidělil i Igor Stravinský v opeře Život prostopášníka.

0: Vraťme se ale k trubkám pompézním, slavnostním. Jak to, pane doktore, bylo s těmi ajdovkami?
1: No, jak je známo, premiéra Aidy byla v Egyptě, byla to nějaká slavnost veliká a chtěli navodit takovou tu náladu hudební, ale také obrazovou. A tím Verdi nechal zkonstruovat takové trouby dlouhé, rovné, přímé, jak si asi představovali, že to vypadalo tenkrát ve starém Egyptě, bylo to všechno dosti pochybné, ale prosím, je to hezké a ty takzvané ajdovky jsou v podstatě čtyřstopové, já si myslím, že ve starém Egyptě, pokud byly trouby, byly určitě osmistopové a mají mimořádně lesklý zvuk, jsou vyrobeny ve dvojím velikosti, čili mají dvojí ladění.

Dnes jsme trochu jazzovali, hodně válčili a nezřízeně oslavovali. Rozlučme se trochu duchovněji. Skladba Petra Ebena Okna sice není vyloženě duchovní, ale je inspirována chrámovými vitrážemi Marka Chagalla. Krásné spojení hlasu trubky a varhan, jako by nám chtělo naznačit, že andělé mívají docela dobrý nátisk.

Milí posluchači, vznešené tóny trubky a velebný zvuk varhan otevřou naši další cestu světem hudby. Vaším průvodcem bude Bohuslav Vítek, který pro tento začátek vybral slavnou skladbu anglického skladatele Jeremyho Clarka Trumpet Voluntary, tedy hudbu, jež byla původně kdysi dávno určena pro začátek i závěr bohoslužby. Trumpetista Miroslav Kejmar a varhanice Jiřina Pokorná.

Vstupní tóny naší dnešní hudební pouti dozněly. Skladba Jeremyho Clarka, Trumpet Voluntary ve verzi pro trubku a varhany v podání Miroslava Kejmara a Jiřiny Pokorné dozněla.

Čeká nás dílo mimořádné, v němž je ukrytý i určitý vztah k Čechám. Rozsáhlá a náročná partitura 7. symfonie Gustava Mahlera totiž poprvé zazněla 19. září roku 1908 na výstavišti v Praze. Koncert se konal v rámci výstavy k 60. výročí vlády císaře Františka Josefa I. Hrál takzvaný výstavní orchestr, jehož jádro tvořili členové České filharmonie. Řídil osobně sám autor, Gustav Mahler. V té době nastoupil do čela Metropolitní opery v New Yorku. O rok dříve opustil Vídeňskou dvorní operu. 7. symfonie se teprve v posledních desetiletích dočkala určité renesance, zvláště díky kompletům všech symfonií Rafaela Kubelíka a Leonarda Bernsteina. Zpočátku symfonie nebyla pozitivně přijímána, ba dokonce dodnes nepatří k těm populárním. Náročné dílo pro účinkující i pro posluchače je zajímavé svou stavbou i mimořádně rozsáhlou instrumentací, včetně netypických nástrojů, jako jsou kytary, mandoliny, ba dokonce i kravské zvonce. Tvoří pět vět, včetně dvou vzájemně odlišných intermec po první a třetí větě, nazvaných noční hudba. Sama symfonie bývá svým zaměřením neoficiálně nazývaná píseň noci. Poslechněme si tedy v nahrávce nám velmi milé, avšak poněkud přehlížené. Vybíráme ji z kompletu všech Mahlerových symfonií, jak ji pořídil v letech 2007 až 2015 ve své režii společně pro japonskou firmu Victor Český národní symfonický orchestr se svým tehdejším šéfdirigentem Livorem Peškem.

0: Tak končí monumentální dílo Gustava Mahlera, jeho 7. symfonie. Slyšeli jsme ji v provedení Českého národního symfonického orchestru pod taktovkou Libora Peška.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Myslím, že velká část z nás, jistě pozorných posluchačů, touží po zvukovém kontrastu a přivítá niterný zvuk čembala. Kenneth Gilbert nám zahraje malá preludia Johanna Sebastiana Bacha.

Haydn, Mozart a Beethoven zdaleka nebyli jediní vídeňští klasikové. Vedle nich žila v rakouské monarchii řada dalších zajímavých autorů, dnes už polozapomenutých. Tak například Leopold Hoffmann, jeho symfonie F-dur nyní zazní. Vedle svého významného hudebního působení byl také ředitelem císařské kaple. Zaměstnával dokonce i Mozarta, který po jeho smrti chtěl nastoupit na jeho místo. Hoffmann ho ale o jeden rok přežil. Hoffmannovu symfonii F-dur hraje Northern Chamber Orchestra, volně přeloženo Severský komorní orchestr z Manchesteru. Řídí Nicholas Ward.

0: To byla symfonie F-dur vídeňského klasika Leopolda Hoffmanna. Hrál Northern Chamber Orchestra z Manchesteru. Řídil Nicholas Ward.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Obraťme nyní pozornost k novodobé české hudbě. Jedním z jejich významných protagonistů v druhé polovině 20. století byl Viktor Kalabis. Jeho manželkou byla světoznámá čembalistka Zuzana Růžičková. Pro ní zkomponoval Viktor Kalabis čembalový koncert, který díky ní zazněl mnohokrát nejen na českých, ale i zahraničních pódiích. A také vznikla dodnes aktuální nahrávka, kde Zuzanu Růžičkovou doprovází smyčce Pražského komorního orchestru za řízení právě autora, jejího manžela Viktora Kalabise.

V minulých minutách jsme mohli zavzpomínat na někdejší známý manželský pár čembalistky Zuzany Růžičkové a skladatele Viktora Klabise. Oba jsou podepsáni pod koncertem pro čembalo a smyčce. Ona jako solistka, on jako dirigent Pražského komorního orchestru.

Vaším průvodcem světem hudby je nadále Bohuslav Vítek. Mám radost, že s vámi právě nyní vyslechnu ve vynikajícím podání gruzínské klavíristky Khaty Buniatišvili jednu z vrcholných sonát Franze Schuberta. Právě v tomto žánru byl německý romantik mistrem a stal se vzorem mnoha svým kolegům. Komponoval klavírní skladby od nejmenších forem až po rozsáhlá hudební díla, skvělé protějšky svých symfonií. Taková je i velká sonáta B-dur. Khaty Buniatišvili, sympatická, technicky nepřekonatelná gruzínská umělkyně, je v současnosti na špičce světového klavírního umění.

Sonátu B-dur pro klavír Franze Schuberta nám nyní přednesla jedna z nejvýznamnějších světových klavíristek, Gruzínka Khatija Buniatišvili.

Při vyslovení termínu Tintinnabuli nás zároveň napadne jméno Arvo Pärt. Dnes pravděpodobně jeden z nejpopulárnějších skladatelů je mimo jiné představitelem tohoto stylu náležícího k minimalismu, tedy způsobu kompozice na opakování mnohdy i velmi jednoduchých hudebních prvků, ovšem perfektně organizovaných. To může přivádět posluchače, to je dokonce účelem, k náladám meditativním. Třídílná skladba Fratres, bratři, z roku 1977 pro libovolné obsazení instrumentů je typickou ukázkou Pärtova Tintinnabuli. Pärt bratry označil jako, cituji, fascinující soubor variací na šestitaktové téma, které kombinuje zběsilou aktivitu a vznešenou nehybnost. Vytvořil jsem nejprimitivnější materiál s triádou s jednou specifickou tonalitou. Tři noty triády jsou jako zvony, proto tomu říkám Tintinnabuli. Konec citátu. Pärtovi Fratres uslyšíme ve verzi pro klavír a violončelo. Hrají Marian Lapšanský a Jiří Bárta.

0: Dozněla skladba Fratres, bratři, od Arvo Pärta. Hráli Marian Lapšanský, klavír, a Jiří Várta, violončelo.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Od novodobé kompozice k hudbě, která nás chce potěšit svou melodičností a atmosférou klidu a pohody. Naším společníkem v příštích minutách bude hudba Antonína Dvořáka. Jeho serenáda pro smyčcové nástroje zazní v podání Českého komorního orchestru, s nímž ji nastudoval Ondřej Kukal.

Líbezná a stále velmi oblíbená smyčcová serenáda E-dur Antonína Dvořáka dozněla. Český komorní orchestr řídil Ondřej Kukal.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Začíná, milí posluchači, další pořad z cyklu věnovaného staré hudbě. Začíná speciální koncert s názvem Od Klaudia k Ludwigovi, který je věnovaný interpretaci na dobové nástroje nebo jejich repliky, přihlédnutím k příslušné dobové maníře či stylu. Hudbu vybral Rafael Brom. Dnes začínáme skladbou Alessandra Scarlattiho. Bude to antifona pro dva sólové hlasy a instrumentální doprovod Salve Regina. Zpívají Gemma Bertagnoli, soprán, a Sara Mingardo, alt. Hraje Concerto de Cavalieri, jeden z nejživějších a nejzajímavějších italských souborů, věnujících se hře na dobové nástroje, který řídí Marcello di Lisa.

To byla antifona pro dva solové hlasy a instrumentální doprovod Salve Regina od Alessandra Scarlattiho. Zpívali Gemma Bertagnoli, soprán, a Sara Mingardo, alt. Hrál soubor Concerto de Cavalieri, řídil Marcello Di Lisa. A následuje koncert pro klavír a orchestr číslo 5 S-dur, opus 73. Ludwiga van Beethovena, zvaný Císařský. Solo má Melvin Ten, orchestr London Classical Players řídí Roger Norrington. Melvin Ten je rodák ze Singapuru, je známým specialistou na interpretaci hudby klasicismu a dirigent Roger Norrington v čele London Classical Players stáli u zrodu hnutí zavádějícího dobovou interpretaci ve Velké Británii. Pianista hraje na repliku nástroje od Dereka Adlema, zhotovenou podle nástroje z roku 1814 od vídeňské klavírnice Nanety Streicherové. Beethovenův pátý klavírní koncert vznikl v roce 1809. Premiéru měl o 3 roky později s Karlem Černým u klavíru. Beethoven ho věnoval dalšímu ze svých žáků, arcivévodovi Rudolfovi, synu císaře Leopolda II., pozdějšímu olomouckému arcibiskupovi a kardinálovi. Tady je koncert pro klavír a orchestr číslo 5 S-dur, opus 73. Ludwiga van Beethovena, zvaný Císařský. Hrají pianista Melvin Ten,

0: Koncert pro klavír a orchestr číslo 5 Es-dur opus 73 Ludwiga van Beethovena, zvaný Císařský, hráli pianista Melvin Ten a orchestr London Classical Players. Dirigent Roger Norrington.
1: 6. rozhlas D-dur.
0: Programem stanice vás provází Rafael Brom a následující čas vysílání je věnován hudbě Heinricha Ignáce France von Biebra. Uslyšíte kompletní provedení cyklu růžencových sonát pro sólové housle a basso continuo, známých také jako sonáty tajemství, mysterické v originálním názvem Mysterien Sonaten, anebo také mědidětinové podle rytin na notovém partu u každé sonáty. Bieber věnoval růžencové sonáty knížeti arcibiskupovi Maximiliánu Gandolfovi von Kühnburg, v jehož orchestru byl zaměstnán. Přesná doba vzniku cyklu není známa, ani název cyklu, protože chybí titulní stránka rukopisné partitury, ale badatele ji řadí přibližně do roku 1678. Tohoto roku byl Bieber jmenován vicekapelníkem. Stanislav Přibyl, autor studie v bukletu kompaktního disku, kterou budu v detailech dále ještě citovat, se přiklání k době kolem roku 1676, kdy vzniklo Salzburské růžencové bratrstvo. Zatímco katalog IMSL, Mezinárodní hudební knihovna partitur, uvádí rok 1674. A to je rok, kdy arcibiskup Gandolf posvětil nový kostel v poutním místě Maria Plén nedaleko Salzburku. Ale existuje domněnka, že sonáty nebyly všechny napsány ve stejnou dobu nebo ve stejném kontextu. A nemají od Biebera pojmenování, a tak jsou označovány podle rytiny, která uvádí každou skladbu. A právě tyto rytiny vedly k upřesnění vztahu sonát s modlitbou růžence, neboť stejné rytiny nese také leták, vydaný Salzburským růžencovým bratrstvem, které bylo založeno v roce 1676, jak bylo řečeno. Cyklus má 15 sonát, sledující růžencová tajemství, a na závěr je přidána pasakalia pro sólové housle, která se pravděpodobně vztahuje ke svátku Anděla Strážného, jak napovídá příslušná rytina. Mimořádnou událostí růžencových sonát je skordatura, přelaďování houslí z obvyklého ladění na jiné. Bieber předepsal pro každou růžencovou sonátu, kromě první a závěrečnému pasakaliu, jiné ladění. Skordaturu využil zejména k proměnám v barvě tónu houslí a k tvorbě akordů, které nelze dosáhnout na houslích se standardním laděním, aby tak vyjádřil proměny emocí. Cyklus zhudebňující 15 tajemství růžence je rozdělen do oddílů po 5 sonátách, tedy 5 radostných, 5 bolestných a opět 5 mystérií radostných nebo slavnostních. Dovědkem kompletu sonát je pasakalia pro sólové housle. Ve vysílání stanice uvedeme komplet sonát po zmíněných oddílech s komentářem mezi nimi. Hrají Lucie Sedláková, Hůlová, barokní housle, a Jaroslav Tůma, barokní varhany. Houslistka hraje na kopii nástroje Giuseppa Guarneriho del Gesù, zvané Le Duc, z roku 1745, které vyrobil houslař Dalibor Bzirský, a na druhé barokní housle zapůjčené týmž houslařem. Dvojhousle z důvodu skordatury. Jaroslav Tůma hraje na varhany, které postavil v roce 1712 Tobias Fleck a restauroval je Vladimír Schleich. Jsou v kostele navštívení Panny Marie v Horní Polici v okrese Česká Lípa, kde byl cyklus natáčen. Radostná mystéria zobrazují epizody z raného života Ježíše, od zvěstování až po nalezení v chrámu. První z pětice radostných sonát, Dorská, nese titul Zvěstování Kristova narození archandělem Gabrielem. Druhá sonáta A-dur má popis Marie navštěvuje Alžbětu. Třetí sonáta cyklu H-mol je uvozena rytinou Kristova narození vzývání pastýřů. Sonáta číslo 4, dorská, zhudebňuje mystérium Kristus se představuje v chrámu. Pátá sonáta uzavírající úvodní skupinu radostných mystérií z cyklu růžencových sonát Heinricha Ignáce France von Biebra je psána v tónině A-dur a líčí mystérium 12-letý Kristus v chrámu.

To bylo 5 radostných růžencových sonát pro sólové housle a basso continuo od Heinricha Ignáce France von Biebera. Hráli Lucie Sedláková-Hůlová, barokní housle, a Jaroslav Tůma, barokní varhany. Druhý oddíl z kompletu 15 růžencových sonát uvádí 5 bolestných mystérií ze života Panny Marie a Krista. Počíná sonátou číslo 6 C-moll s názvem Kristovo utrpení na Olivecké hoře. Sonáta 7. F-dur je uvozena rytinou Bičování Krista. Následující 8. sonáta B-dur líčí mystérium Korunování trnovou korunou. 9. sonáta A-moll je charakterizována slovy Kristus na cestě bolesti. A poslední sonáta z pětice bolestných mystérií je sonáta číslo 10 B-moll Ukřižování Krista. V bolestných mystériích Bieber užívá skordatury, která tlumí jasný zvuk houslí, vytváří mírné disonance a omezuje rozsah od nejnižší po nejvyšší strunu. V houslích znějí protichůdné vibrace, které přispívají k vyjádření napětí v utrpení a v zoufalství. Poslední z bolestných mystérií, Ukřižování, používá zvučnější ladění, zdůrazněji významu a emocí v událostech Ježíšových posledních hodin bolesti. Hrají opět Lucie Sedláková-Hůlová, barokní housle, a Jaroslav Tůma, barokní varhany.